Hegrič, Hegrič, pripravim te na mňa kúr. Ja zrákon dím. A mám da nám. Tanza. Tanza da nám.